Židubový háj, kde kančí jezuk, tam zpívá ti pramen a prastarý dub má kořeny návu a pravu má listí. Napíj se, pokloň se a předstup čistý, přijmi tu sílu, co po